0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázně, to hudbě dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem, mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako... víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nebo
2: jo. Děkuju,
1: no, ale,
2: ne, ano,
1: víš, co mám na mysli, jo.
2: Tykej.
1: Tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no. Hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo. A místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám. Můžu ti taky tykat, podívej
1: no,
2: se.
1: No,
2: pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovnej nesmírně, šikovnej kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo.
2: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím,
2: no. Tady. Stoch už do hasína.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoch už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
2: tak,
1: být nám.
2: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned, to byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane Leibo, já už vás neviděl.
2: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových... No co říkám, to je díl už, to je, že jo? To?
2: To já nevím, od kdy vy myslíte?
1: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
2: Od tenkrát?
1: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
2: No to je samozřejmě, já myslím, že to bylo tenkrát stej tam spolu, jak jsme to...
1: Debok, to je díl už.
2: Jo.
1: Jo, to už je díl.
2: No,
1: to
2: už... Já už vím, kdy to bylo.
1: No.
2: Já vám to připomenu.
1: No.
2: Karty.
1: Karty? V Monte Carlu, nebo...
2: Copak já jsem byl někdy v Monte Carlu.
1: Nevěl jste, ne?
2: A vy jste tam byl někdy?
1: No já taky ne.
2: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
1: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
2: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
1: Je u kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
2: No právě, ta tu myslím, kartářka.
1: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
2: No, no.
1: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
2: A splnilo se vám to?
1: No tak částečně, jo, jo.
2: Jak to částečně?
1: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
2: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
2: No,
1: to vlastně víno, co to je.
2: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás. A trefilo vás něco?
2: Oženil jsem se.
1: Jo, no. Tak to jste teď už ženatej, ne? No.
2: Když jsem se oženil...
1: No jo, to je pravda, no.
2: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo. A máte na někoho podezření?
2: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
2: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
2: No, tak mám tady... Fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, ano, ano. Ty je tady dost tím závojem, ne?
2: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
2: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
2: Neříkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
2: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
2: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
2: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
2: A komu zase, komu?
1: No, Anča Julčový.
2: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
2: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
2: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jo, papi, ne. Znal jste jí za svobodná?
2: No, teď jsem si ji vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
2: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
2: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
2: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
2: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
2: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
2: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo.
2: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
2: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině proto, že to jedno je si podobný tomu.
1: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
2: Plešatý,
1: no?
2: Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
2: A kde jinde?
1: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
2: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobný?
1: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
2: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
2: Pro pána krále, jaký jedno zás?
1: Tady tohle ví, vířej.
2: Ale přece v obě jsou si podobný, co je to za nesmysl?
1: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
2: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
1: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
2: No podobnější si není právě žádný.
1: Jste zrovna říkal, že jsou podobný v obě?
2: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
1: jo,
2: že?
1: Takhle, jako já rozumím už, co
2: je
1: myslíte.
2: To jasný,
1: no já už myslím.
2: No, já už jsem se lehl, že jak si...
1: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobný,
2: no,
1: jedno, já rozumím.
2: Tak,
1: no, to no. Jasný,
2: je, to je hodina, já už budu muset jít, nezlobte se.
1: Ne.
2: Trochu spěchám.
1: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
2: No, ty jsou si ale podobný, víte?
1: No jo, jsou úžasní. Tak dneska, ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane. Rádio Jihlava. 101.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn a k tomu všemu ještě v srté nové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem.

jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk sídly a uletím všem. Má vnuk sídly a uletím všem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem pořád se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnocený podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menešíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Uj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, piju hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klapka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si představíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí posluchači, protože neuvidíte, co se na jevišti děje, dovolím si vám tu a tam podat stručný komentář. Tak teď byste například měli vědět, že před oponou stojí řečnický pult, u kterého někdo zapomněl řemeslnickou brašnu s nářadím. Vážení přátelé, dobrý večer. Promiňte, pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal, a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci selhala paměť a kdy se z nápovědní budky ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jeviště zaznělo, byla věta: přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl: copak Zlatovláska, ale jmelí. Jmelí bylo málo kdy provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy splnilo svůj účel, totiž že Křečka probudilo a ten začal z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé. Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Copak Zlatovláska, ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že jmelí je cizopasník?
3: Jděte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám: házej!
4: A co když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitějš. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá: tak už bych to hodil!
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet? když to dopadne.
2: To víte, že jo, takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
5: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5× rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4× pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo k dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Lohot, lako, Laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký sváteční den. U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou zdarma. Senát ke dní české státnosti tradičně ocení osobnosti svými medailemi.
0: Co se děje v kraji?
1: Přes 20 aktivistů obsadilo včera ráno chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky chovu. Další aktivisté z Transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaná policie vyzvala lidi k odchodu ze stáje. Když to neudělali, začala je po přibližně 2 hodinách odvážet na služebnu. Všichni už byli propuštěni, jsou podezřelí z přestupku. Zpěvačka Taylor Swift získala v noci na dnešek na předávání cen Video Music Awards hudební televize MTV hlavní ocenění za videoklip roku. Zvítězila s klipem k písni The Fate of Ophelia. Ocenění zpěvačka věnovala nedávno zesnulé Dolly Parton. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a výběr kapitánky Barbory Strýcové vybojoval v týmové soutěži 12. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava, 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Projekt s názvem Cyklostezka R09 rozšíří síť cyklistických tras. Nový úsek bude dlouhý přibližně 912 metrů. Cyklisté se díky této cyklostezce budou moci vyhnout frekventované ulici Průmyslová a směrem do centra se trasa napojí na další jihlavské cyklostezky a na dálkové cyklotrasy číslo 16 a 26. Práce nyní probíhají současně v celém budovaném úseku a hotová cyklostezka by měla začít sloužit do konce letošního roku.

0: 1935 ve Staré Boleslavi byl zavražděn kníže Václav, pravděpodobně svým bratrem Boleslavem I. a jeho společníky. V roce 1931 byla otevřena zoologická zahrada v Praze a v roce 1962 národní podnik Tatra vyrobil poslední kus těžkého nákladního automobilu Tatra 111. Ještě rok 1994 v Baltském moři se potopil trajekt MS Estonia a bohužel zemřelo téměř 1000 lidí. Dnešní den a narozeniny: v roce 1944 se narodil prezident České republiky Miloš Zeman, v roce 1934 legendární francouzská herečka Brigitte Bardot a v roce 1968 zase krásná australská herečka Naomi Watts, ale taky finský automobilový závodník Mika Häkkinen. Rádio Jihlava přeje pěkný den.
1: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí.
2: To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Ohrožené druhy na Havlíčkobrodsku ochránci přírody na ně ukázali. U Podmoklan na Havlíčkobrodsku v Železných horách ochránci přírody ukázali zájemcům hostce brvité. Kvůli suchu je dohledali jinde než tam, kde tradičně rostly. Sytě modrých květů na některých loukách napočítali i několik stovek. V Česku patří hořce a hořečky mezi ohrožené druhy. Český svaz ochránců přírody letošek vyhlásil rokem hořců, aby upozornil na kritický stav populací těchto rostlin. Hořec brvitý se rozhodnutím České botanické společnosti stal rostlinou roku. U Podmoklan s vápnitým podložím je řada biotopů, které se jinde na Vysočině moc nevyskytují. Vzhledem k tomu, že to je pramená oblast pitné vody, tak tam také zemědělci nemohou pozemky tolik hnojit. Hořce mají rádi suší nízké trávníky. Je to tradiční kytka pastvin. Hořce kvetou až druhý rok. Hořců a hořečků podle ochránců přírody obecně ubývá především kvůli změně využívání krajiny. Hořce potřebují nízké trávníky, rozrušované třeba i kopyty dobytka.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Holky a kluci, dneska jsme si připravili jednu takovou otázku přímo na vás. Proč dětem padají zuby?
2: Že když budou papat pořád jenom cukroví, tak jim jeden zoubek vypadne. Ale když budou papat

0: A podívej se do zrcadla a řeknou, to je můj zub a zeknu a je vypadl mi.
1: Protože potřebují nové.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Týkat by se mohlo například daně spotřební, rafinérské a další.
0: Co se děje v kraji?
1: Městské muzeum a galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma a neb kam světlo nedosáhne. Od 4. října do 28. února představí různé aspekty tmy, od historie svícení přes spánek a noční život až po přírodu, umění a lidskou fantazii. Některé exponáty budou návštěvníci moci objevit až pod ultrafialovým světlem. V centru španělské metropole Madridu se od sobotního večera utábořily stovky lidí, kteří protestovali proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímáno jako právo, nikoliv jako předmět spekulací. Hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili na stálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv, a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď, a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
0: Rádio Jihlava 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Právě dnes vás zveme na svatováclavský koncert, a to netradičně. Je to koncert, který začíná v 19 hodin v kostele Povýšení svatého kříže. Netradiční hudební pojetí svatováclavské tradice, dialog vlídného písničkáře s velkým pěveckým sborem, dialog nevšedního spojení účinkujících s jihlavským publikem a také dialog duchovního obsahu s různými současnými i historickými hudebními žánry. Tak to vás čeká na letošním svatováclavském koncertu, který Melodie pravidelně pořádá u příležitosti dnešního svátečního dne. Užijte si to.
0: Kam na Jihlavsku?

Dobrý den a hezké sváteční ráno s datem 28. září přeje právě teď Rádio Jihlava. V kalendáři je dneska Václav, ale taky Václava. Přejeme všechno nejlepší a vy si užívejte krásný volný den a jsme rádi, že jste ve společnosti právě Rádia Jihlava. Hezké ráno, příjemné vstávání a taky celý hezký den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Kašny se sochami Neptuna, amfitrite na Masarykově náměstí letos ukončili provoz něco dříve než obvykle. Vodu z kašen na Masarykově náměstí město před zimou každoročně vypouští a kašny následně chrání před povětrnostními vlivy mobilním zakrytím. Letos přišlo zazimování o něco dřív, ještě před příchodem zimy, totiž obě historické kašny čeká pravidelná odborná péče. Práce jsou naplánované během podzimu, ujme se jich restaurátor, který provede rekonzervaci kamenných částí i sochy. Výzdoby. Smyslem zásahu je především včas ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval.

0: Podobná péče by se měla opakovat přibližně jednou za 5 let. Poslední rekonzervace proběhla v roce 2021. Nejde přitom jen o to, co návštěvníci náměstí vidí nad hladinou. Kašny mají také vlastní technologické zázemí, které vyžaduje průběžnou údržbu.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: To dnešní pondělí je sváteční a otevírá právě tento celý týden. Vy jste s rádiem Jihlava. My vám přejeme nejenom hezké ráno a dopoledne, ale celý hezký pondělní den s datem od 28. září a přidáváme taky motto pro dnešek. Tak si ho užijte, tady ho máte. Chytrý člověk vyřeší problém. Moudrý člověk se mu vyhne. Hezký den od mikrofonu rádia Jihlava vám přeje Zbyněk Loucký.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký sváteční den. U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou zdarma. Senát ke dní české státnosti tradičně ocení osobnosti svými medailemi.
0: Co se děje v kraji?
1: Přes 20 aktivistů obsadilo včera ráno chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky chovu. Další aktivisté s transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaná policie vyzvala lidi k odchodu ze stáje. Když to neudělali, začala je po přibližně 2 hodinách odvážet na služebnu. Všichni už byli propuštěni, jsou podezřelí z přestupku. Zpěvačka Taylor Swift získala v noci na dnešek na předávání cen Video Music Awards hudební televize MTV hlavní ocenění za videoklip roku. Zvítězila s klipem k písni The Fate of Ophelia. Ocenění zpěvačka věnovala nedávno zesnulé Dolly Parton. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a výběr kapitánky Barbory Strýcové vybojoval v týmové soutěži 12. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6.
0: Rádio Jihlava.

Hlávkové, také Václavy. Přejeme všechno nejlepší, s vámi ve studiu už v tuhle chvíli Peťa Hlávková. A za okamžik víc o tom, že v Telči byla věnována pamětní deska Františce Slavatové. Teď už ale další hity.

Ladíte Rádio Jihlava, Františce Slavatové je věnována pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Teď už další muzika.

0: chytřejší než rádio.
1: Přátelé, víte, kde se vzal burčák? Samozřejmě na Moravě. Jednoslovný spisovný ekvivalent pro mladý kvasící vinný mošt totiž nemáme, takže se používá původně moravské lidové označení burčák. Vychází ze slovesa burkač, což značí bouřit a odkazuje k bouřlivému průběhu kvašení. Teď už další hity.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio
1: Jihlava. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava, dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrite. Na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou zkontroluje restaurátor. Opraví drobná poškození a ošetří povrch kamene, aby se jeho stav nezhoršoval. Podobný zásah se u těchto památek prováděl před 5 lety, rozsáhlejší opravy před 9 lety. Letošní odborná péče bude stát 174 tisíc korun. Za chvíli zprávy, teď už další hity.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Začala 15. září a první 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohli zdarma prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty.
0: Jihlava aktuálně.
1: Od dneška do neděle se v Jihlavě koná už 12. ročník týdne sociálních služeb, který pořádá Jihlavský sociální odbor. Otevřel dveře organizací, které pomáhají seniorům, rodinám, lidem se zdravotním postižením i lidem v těžkých životních situacích. Na zájemce také čekají besedy, setkání, výstavy a doprovodný program. Britský premiér Andy Burnham připustil, že by se návrat země do Evropské unie mohl objevit v příštím programu Labouristů. Teď se ale Británie soustředí hlavně na užší spolupráci s Bruselem.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5-3. Brňané naposledy porazili Dynamo v 7. finále extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce na 8. místě. Další utkání čeká brněnské hráče v pátek, kdy na svém ledě přivítají Mladou Boleslav.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov a parkovacího domu u zoo. Více za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.

Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě kolem 350 milionů. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že na tyto investice získá dotace.

0: Staletí. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování, rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Více za chvíli.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vznikl s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jeho východní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední 4 roky nezvedly. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. 13 aktuálně zpřístupněných jeskyní v Česku dnes otevřelo své brány pro návštěvníky. Část z nich přitom mívá v pondělí běžně zavřeno. Prostředí jeskyní s přibližně 99% vlhkostí je navíc příjemné pro dýchací cesty.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina pokračuje v opravách průtahu Jihlavou. Kromě Žižkovy spraví krajští silničáři také Znojemskou ulici. Oprava potrvá celý říjen a stavbaři ji rozdělí do tří částí. V první etapě ode dneška do 8. října uzavřou Znojemskou mezi Vrtnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. V důsledku vysokých teplot a silného odpařování se drasticky mění chemické složení vody známého maďarského jezera Balaton, které tak postupně začíná přecházet z kategorie sladkovodní do poloslané. V letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny.
0: Sport.
1: Český cyklista Matyáš Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodu mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou až další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, vám všem přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině, taky máme dneska 28. září. No a přestože je dneska pondělí, tak není první pracovní den tohoto týdne, ale naopak poslední den prodlouženého víkendu. Máme totiž státní svátek, den české státnosti. A i o tom to dneska bude. Ale nejenom o tom. Čekají vás opět v první řadě písničky, ale taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o tom, že prezidentu Pavlovi se předvedli v krojích občané hlavního českého města Ameriky. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. No a samozřejmě toho bude mnohem víc. Tak si na to všechno počkejte. Já vám všem přeji krásný den, dobrou náladu, dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. My se teď společně půjdeme podívat do světa hudby, protože jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Americká popová zpěvačka Taylor Swift vydala 4 nové skladby jako rozšíření svého úspěšného alba The Life of Showgirl. Jedná se o její první novou tvorbu od svatby s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem. Zpěvačka v nových textech přímo reaguje na kritiky svého vztahu a odkazuje na nedávný svatební obřad.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. I can feel the paradise before
0: my world implodes. Americký rapper Michael Moon oznámil uspořádání samostatného evropského turné na podporu Palestiny. Ke krokům slavného interpreta dochází nedlouho poté, co byl po svých výrocích na koncertu v New Jersey vyřazen z probíhajícího amerického turné zpěváka Eda Sheerana.
2: Rádio Jihlava.
0: Zpěvák italské skupiny Maneskin Damian David se oženil, a to s americkou herečkou a zpěvačkou Dave Cameron. Svatba proběhla v Toskánsku a snoubenci byli podobně oblečeni. Oba totiž měli světlé kalhoty a světlé sako. Nevěsta měla navíc ještě na jednom rameni vlečku, která tím asi nahrazovala závoj.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101,1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. No a my se teď společně mrkneme na to, kdo 28. září, což je dnes, slaví svátek. No je to samozřejmě v první řadě svátek nás všech. Ale bezesporu taky svatý Václav, Václav a Venuše. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Máme dneska pondělí 28. září a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, svatováclavské časy přinesou pěkné počasí. Nebo svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj, dobře se za rok zaseje a ještě více ve stodole děje. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Dnes si připomínáme svatého Václava, národního svědce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Včera večer byla přivezena lebka svatého Václava, která je většinu roku uchovávána v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Lidé si lebku dnes mohou prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiana v bazilice svatého Václava. V 17 hodin se vrátí do Prahy.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kaple Panny Marie v Sasově má novou šindelovou střechu, opravenou fasádu i interiér. Město za práce zaplatilo téměř 579 tisíc korun bez daně. Myslivci se u obce Očová ve střední části Slovenska podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů najednou. Na podzim před zimním spánkem vyhledávají tyto šelmy vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si energetické zásoby.
0: Sport.
1: Za splněný sen označili tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová premiérový triumf poháru Billie Jean Kingové. Finalistky letošního Wimbledonu dotáhly v rozhodujícím duelu český výběr k výhře 2-0 nad Ukrajinou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a pohodový poslech vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska to budou špagety po uhlířsku. No, tak si na to počkejte, páč vás to čeká už za malou chvíli. A mezi tím si vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 28. září a já tady mám pro vás recept na špagety po uhlířsku. Špagety uvaříme al dante ve vroucí osolené vodě. Před scezením si ale odebereme trošku vody z vaření. Poté špagety úplně scedíme. Mezitím do mísy vyklepneme vejce, přilijeme smetanu ke šlehání a přidáme nastrouhaný sýr a tuto směs osolíme, opepříme a dobře promícháme. Anglickou slaninu nakrájíme na malé kostičky. Ve větší pánvi pak rozehřejeme trošku oleje a slaninu na něm opečeme do zlatova. Do pánve pak přidáme horké špagety a promícháme se slaninou. Směs pak přelijeme připravenou omáčkou a důkladně prohřejeme. Pokrm už ale nevaříme, aby se vejce nesrazila v krémovou konzistenci. Pokud bude omáčka příliš hustá, pak přidáme trošku vody ze špaget. Hotové špagety ihned podáváme posypané strouhaným sýrem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jste dobře naladěni na 101.1 FM a právě teď je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Tak tady prosím jednou acilpirin, jednou brufen a tady jednou kapky do nosu. Tak poprosím 160 korun. Děkuji, naschledanou. Tak prosím další.
3: Dobrý den, já bych potřeboval intimní krém.
2: Prosím.
3: Že bych potřeboval intimní krém.
2: Nahlás.
3: Ne nahlás, na přirození.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje krásný den. Dneska máme pondělí 28. září a prožíváme státní svátek.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Po sametové revoluci v roce 1989 vznikla iniciativa usilující o zařízení svátku svatého Václava mezi státní svátky. První politickou stranou, která to na začátku 90. a 20. let minulého století navrhla, byla Koruna česká. Vyhlášení 28. září státním svátkem bylo nakonec navrženo při přípravě nového svátkového zákona, a to na základě usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 24. března 2000. Výbor zvolil pro státní svátek označení Den české státnosti svatý Václav.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. V roce 2024 a 2025 prošlo letním dobrovolným vojenským cvičením 740 středoškolských studentů. Ti, kteří chtějí, mohou pokračovat v armádní kariéře i dál. Zatím toho využila necelá stovka z nich. Část po maturitě pokračuje ve studiu na Univerzitě obrany. Jiní se rovnou stali vojáky z povolání. Dalších téměř 160 absolventů má podle generálního štábu armády své žádosti v procesu.
0: Co se děje v kraji?
1: Přes 20 aktivistů včera ráno obsadilo chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky v některých chovech. Další aktivisté z Transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaná policie nejprve vyzývala lidi uvnitř k odchodu. Když to neudělali, začala je po přibližně 2 hodinách postupně z areálu odvážet v policejních autech. Všech 24 zajištěných lidí už propustila, jsou podezřelí z přestupku. Cena severomořské ropy Brent dnes opět vzrostla, a to o 3%. Důvodem je odmítnutí íránského návrhu mírové dohody americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož součástí bylo i otevření Hormuzského průlivu.
0: Sport.
1: Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem dnešním pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na kauzu, která otřásá Hollywoodem. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Kauza, která otřásá Hollywoodem. Sharon Stone si došlápla na Sydney Sweeney. Vítejte v bulvárním okénku. Hollywoodská herečka Sharon Stone vyzvala svou mladší kolegyni Sydney Sweeney, aby převzala odpovědnost za svoji kontroverzní reklamu na platformu pro sportovní sázky Knowing. Reklama, v níž si Sydney objevuje téměř nahá, vyvolala značnou vlnu kritiky, zejména mezi sportovkyněmi. Hvězda filmu Základní instinkt se k celému incidentu vyjádřila na akci v Los Angeles. Podle Sharon Stone je důležité, aby se pozornost zaměřila na podporu ženského sportu jako takového.
1: Tak to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Helenině právě teď probíhá oprava povrchu Arbesovy ulice. Nový souvislý asfalt tak dostane úsek od Kmochovy ulice až po konec Arbesovy, tedy zhruba 370 metrů komunikace.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pondělí, je státní svátek 28. září, ale taky jsme se dostali do času, kdy už se s vámi musím rozloučit a předat mikrofon mé kolegyni Katce, která s vámi bude trávit následující 2 hodiny svátečního odpoledne. No a pak přijde na řadu 16. hodina a to se sem vrátím zase já. Do té doby se s vámi loučím a čau bas fugas.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké pondělí. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Začala 15. září a první 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohli zdarma prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty.
1: Jihlava aktuálně.
2: Ode dneška do neděle se v Jihlavě koná už 12. ročník týdne sociálních služeb, který pořádá Jihlavský sociální odbor. Otevřel dveře organizací, které pomáhají seniorům, rodinám, lidem se zdravotním postižením i lidem v těžkých životních situacích. Na zájemce také čekají besedy, setkání, výstavy a doprovodný program. Britský premiér Andy Benham připustil, že by se návrat země do Evropské unie mohl objevit v příštím programu Labouristů. Teď se ale Británie soustředí hlavně na užší spolupráci s Bruselem.
1: Sport.
2: Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5-3. Brňané naposledy porazili Dynamo v 7. finále extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce na 8. místě. Další utkání čeká brněnské hráče v pátek, kdy na svém ledě přivítají Mladou Boleslav.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hezké sváteční pondělní odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Doufám, že užíváte volného dne a my víme, že nová expozice připomíná v novém veselým na Žďársku rodáky Julia Pelikána a Vlastimila Večeřu. Další podrobnosti už za pár minut.
1: Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio, je hlava také dnes. Nová expozice připomíná v Novém Veselí na Žďársku rodáky Juliana Pelikána a Vlastimila Večeřu. Oba byli sochaři a narodili se v domech v jedné ulici. Stálá výstava jejich děl vznikla podle starosty z podnětu místní kronikářky Marcely Vencely-Desové ve zrekonstruovaném obecním úřadě. Zatím na radnici připomínali jen Pelikánovu tvorbu. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že přes 20 aktivistů obsadil včera ráno chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku. Proč, uslyšíte za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Přes 20 aktivistů obsadilo včera ráno chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky chovu. Další aktivisté s transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaná policie vyzvala lidi k odchodu ze stáje. Když to neudělali, začali je po přibližně 2 hodinách odvážet na služebnu. Všichni už byli propuštěni, jsou podezřelí z přestupku. Podle hlavní zootechničky podniku aktivisté vstupem na porodnu prasat ohrozili zdraví zvířat. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezký den.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Jsem

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. 13 aktuálně zpřístupněných jeskyní v Česku dnes otevřelo své brány pro návštěvníky. Část z nich přitom mívá v pondělí běžně zavřeno. Prostředí jeskyní s přibližně 99% vlhkostí je navíc příjemné pro dýchací cesty.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina pokračuje v opravách průtahu Jihlavou. Kromě Žižkovy spraví krajští silničáři také Znojemskou ulici. Oprava potrvá celý říjen a stavbaři ji rozdělí do tří částí. V první etapě ode dneška do 8. října uzavřou Znojemskou mezi Vrtnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. V důsledku vysokých teplot a silného odpařování se drasticky mění chemické složení vody známého maďarského jezera Balaton, které tak postupně začíná přecházet z kategorie sladkovodní do poloslané. V letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny.
0: Sport.
1: Český cyklista Matyáš Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodu mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou až další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, hezké sváteční pondělí. Městské muzeum a galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma a neb kam světlo nedosáhne, podrobnosti uslyšíte za chvíli.
0: Rádio Jihlava, nejpohodovější hudba

Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Městské muzeum a galerie Polička připravilo interaktivní výstavu Tma a neb, kam světlo nedosáhne. Od 4. října do 28. února představí různé aspekty tmy, od historie svícení přes spánek a noční život až po přírodu, umění a lidskou fantazii. Některé exponáty budou návštěvníci moci objevit až pod ultrafialovým světlem. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Zdraví, součást vlakového nádraží Věmnici nad Třebíčskou je malé muzeum železnice. Podrobnosti za momentík.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Součástí vlakového nádraží v Jemnici na Třebíčku je malé muzeum železnice. Otevřené bylo včera při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová, i originální vybavení ze stanic na trati. Teď ale pro vás další hity rádia Jihlava, mějte pohodový den.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Dnes si připomínáme svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Včera večer byla přivezena lebka svatého Václava, která je většinu roku uchovávána v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Lidé si lebku dnes mohou prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiana v bazilice svatého Václava. V 17 hodin se vrátí do Prahy.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kaple Panny Marie v Sasově má novou šindelovou střechu, opravenou fasádu i interiér. Město za práce zaplatilo téměř 579 tisíc korun bez daně. Myslivci se u obce Očová ve střední části Slovenska podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů najednou. Na podzim před zimním spánkem vyhledávají tyto šelmy vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si energetické zásoby.
0: Sport.
1: Za splněný sen označili tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová premiérový triumf poháru Billie Jean Kingové. Finalistky letošního Wimbledonu dotáhly v rozhodujícím duelu český výběr k výhře 2-0 nad Ukrajinou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme státní svátek, je 28. září. No a Fugás vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. Já jsem opět za mikrofonem a jsem připraven vás provázet tímto naším dnešním svátečním vysíláním. No a připraveny pro vás jsou především písničky, ale také informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že na Slovensku u jedné obce se najednou objevilo 26 medvědů. Taky se dozvíme, kdo v tento den se ze slavných narodil. Počkejte si na všechny podrobnosti. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Celý následující týden bude nadále probíhat hezké babí léto. Celý týden by totiž mělo svítit sluníčko a teploty se nám budou pohybovat v maximech nad 20 stupni. Máme se tedy na co těšit.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Helenině právě teď probíhá oprava povrchu Arbesovy ulice. Nový souvislý asfalt tak dostane úsek od Kmochovy ulice až po konec Arbesovy, tedy zhruba 370 metrů komunikace.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 28. září a kdo pak se nám ze známých v tento den narodil? Tak třeba herec Petr Halberstadt, herec Ondřej Kepka, herec Zbyšek Pantůček, ale taky třeba francouzská herečka Brigitte Bardot. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. A z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. V roce 2024 a 2025 prošlo letním dobrovolným vojenským cvičením 740 středoškolských studentů. Ti, kteří chtějí, mohou pokračovat v armádní kariéře i dál. Zatím toho využila necelá stovka z nich. Část po maturitě pokračuje ve studiu na Univerzitě obrany. Jiní se rovnou stali vojáky z povolání. Dalších téměř 160 absolventů má podle generálního štábu armády své žádosti v procesu.
0: Co se děje v kraji?
1: Přes 20 aktivistů včera ráno obsadilo chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku s cílem upozornit na podmínky v některých chovech. Další aktivisté z Transparenty protestovali před bránou podniku. Přivolaná policie nejprve vyzývala lidi uvnitř k odchodu. Když to neudělali, začala je po přibližně 2 hodinách postupně z areálu odvážet v policejních autech. Všech 24 zajištěných lidí už propustila, jsou podezřelí z přestupku. Cena severomořské ropy Brent dnes opět vzrostla, a to o 3%. Důvodem je odmítnutí íránského návrhu mírové dohody americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož součástí bylo i otevření Hormuzského průlivu.
0: Sport.
1: Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské céčko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že umělá inteligence by mohla způsobit smrt až miliardy lidí. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Buďte s námi, buďte dobře naladěni na 101.1 FM a dozvíte se víc. Teď už je pro vás připraven další song.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Umělá inteligence je bez pochyby natolik mocná, že by mohla vyvolat události, které by si mohly vyžádat až miliardu obětí, odpověděl 70-letý Bill Gates stanici NBS na otázku k aktuálnímu varování, že tato technologie by mohla lidstvo i vyhladit. Nikdy neexistovala tak mocná zbraň jako lidé se zlými úmysly, kteří využívají nejnovější nástroje umělé inteligence, uvedl Bill Gates. I think they can make it a better place.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: Dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje pohodové a fajnové odpoledne.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Myslivci u obce Očová ve střední

0: části Slovenska se podařilo v noci na kukuřičném poli natočit 26 medvědů na jedno. Na podzim před zimním spánkem totiž medvědi vyhledávají vysoce kalorickou potravu a vytvářejí si tak energetické zásoby na zimu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Americká popová zpěvačka Taylor Swift vydala 4 nové skladby jako rozšíření svého úspěšného alba The Life of Showgirl. Jedná se o její první novou tvorbu od svatby s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem. Zpěvačka v nových textech přímo reaguje na kritiky svého vztahu a odkazuje na nedávný svatební obřad.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Americký rapper Michael Moon oznámil uspořádání samostatného evropského turné na podporu Palestiny. Ke krokům slavného interpreta dochází nedlouho poté, co byl po svých výrocích na koncertu v New Jersey vyřazen z probíhajícího amerického turné zpěváka Eda Sheerana.
2: Rádio Jihlava.
0: Zpěvák italské skupiny Maneskin Damian David se oženil, a to s americkou herečkou a zpěvačkou Dave Cameron. Svatba proběhla v Toskánsku a snoubenci byli podobně oblečeni. Oba totiž měli světlé kalhoty a světlé sako. Nevěsta měla navíc ještě na jednom rameni vlečku, která tím asi nahrazovala závoj.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Začala 15. září a první 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohli zdarma prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty.
0: Jihlava aktuálně.
1: Ode dneška do neděle se v Jihlavě koná už 12. ročník týdne sociálních služeb, který pořádá Jihlavský sociální odbor. Otevřel dveře organizací, které pomáhají seniorům, rodinám, lidem se zdravotním postižením i lidem v těžkých životních situacích. Na zájemce také čekají besedy, setkání, výstavy a doprovodný program. Britský premiér Andy Benham připustil, že by se návrat země do Evropské unie mohl objevit v příštím programu Labouristů. Teď se ale Británie soustředí hlavně na užší spolupráci s Bruselem.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic zvítězili v 5. kole extraligy v Brně 5-3. Brňané naposledy porazili Dynamo v 7. finále extraligy na jaře 2025. Kometa je nyní v tabulce na 8. místě. Další utkání čeká brněnské hráče v pátek, kdy na svém ledě přivítají Mladou Boleslav.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme 28. září a taky máme státní svátek. Je lehce po 18. hodině a v této době vám nadále společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. Mohu vám slibit, že už za chvilku se dozvíme, že v Jihlavě se konal festival knih a nakladatelů Knihlava. No, tak si na to určitě počkejte. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM, ke kterým já vám přeji příjemný poslech a hezký podvečer.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Příjemný podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. V Jihlavském domě kultury a odborů, čili DKO, se o víkendu konal už třetí ročník dvoudenního festivalu malých nakladatelů Knihlava, spojený s veletrhem. Jeho dopolední program se věnoval školákům, popolední se pak otevřel veřejnosti. Svoji produkci na něm představilo 15 nakladatelů. Cílem festivalu bylo přinášet do Jihlavy tvorbu nakladatelů, kteří se nevěnují jen hlavnímu proudu knižní produkce. Představil i méně známé autory a také současnou literaturu.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Kauza, která otřásá Hollywoodem. Sharon Stone si došlápla na Sydney Sweeney. Vítejte v bulvárním okénku. Hollywoodská herečka Sharon Stone vyzvala svou mladší kolegyni Sydney Sweeney, aby převzala odpovědnost za svoji kontroverzní reklamu na platformu pro sportovní sázky Knowing. Reklama, v níž si Sydney objevuje téměř nahá, vyvolala značnou vlnu kritiky, zejména mezi sportovkyněmi. Hvězda filmu Základní instinkt se k celému incidentu vyjádřila na akci v Los Angeles. Podle Sharon Stone je důležité, aby se pozornost zaměřila na podporu ženského sportu jako takového.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 28. září. No a my se půjdeme podívat do pražského Klementína, jaké hodnoty se kdy naměřily právě v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 28. září v roce 1874, kdy bylo 26,3. Nejstudenější 28. září pak bylo v roce 1939 jenom 2 stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 13,2. No a s touto informací se pro dnešek už Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek toho dnešního svátečního dne a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau vás Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. 13 aktuálně zpřístupněných jeskyní v Česku dnes otevřelo své brány pro návštěvníky. Část z nich přitom mívá v pondělí běžně zavřeno. Prostředí jeskyní s přibližně 99% vlhkostí je navíc příjemné pro dýchací cesty.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kraj Vysočina pokračuje v opravách průtahu Jihlavou. Kromě Žižkovy spraví krajští silničáři také Znojemskou ulici. Oprava potrvá celý říjen a stavbaři ji rozdělí do tří částí. V první etapě ode dneška do 8. října uzavřou Znojemskou mezi Brtnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. V důsledku vysokých teplot a silného odpařování se drasticky mění chemické složení vody známého maďarského jezera Balaton, které tak postupně začíná přecházet z kategorie sladkovodní do poloslané. V letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny.
0: Sport.
1: Český cyklista Matyáš Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodu mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou až další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
2: Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, za jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil, za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat,

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nejdřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jítáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé SMS. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nonose, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Páč tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že a oni se děsně smáli. A já jsem zase zastavila, tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště, takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. A já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned. Že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo? A teď jsem tam tak jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo. A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budeme chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
2: Jaký kluci?
1: No, z kapely, já to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám ji. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.
2: Ty si děláš srandu, ne?
1: Nedělám. To je strašná situace, já vím. Promiň, prosím tě, ale vžij se do mý situace. To je strašný svět. Všecko se proti nám spiklo. Musel jsem se úplně brečet nad sebou samým, protože tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ním budu. Ale vzpomínám si, že jsem se fakt rozhodnul. Hele, já fakt nechci nikomu ublížit.
2: Jak to? Ty nechceš nikomu ublížit?
1: Promiň.
2: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Jen neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodějí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda. Jako když vidí netopíra. Nebo hada. To je ale dědek. Řekla ona. A přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženské, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába to byl inteligent. No jo, tato zachránila, tato společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval co to za cizoku vedete, a co chcete mě. Prostě on tak, co kdo budám vyčí, že já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk se dodělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla, my jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, až jsme to naprosto nečekali, to byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená, tak už Burian první fopa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, pač tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničínec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat, i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, takovýhle. A já nevím, co, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat, i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti, ty to budeš. A ti jsem dělal, ťu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jako důdku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá, nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.
1: Podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co je, halo, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Co jsem to chtěl?
3: Lístky do kina.
2: Lístky do kina,
1: to je mě jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? Tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějaký italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, ale na včera to už bych nesil, jo.
1: Na zítra,
2: ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Já nemůžu to hrát taky v neděli ráno. Ne? Že bych chtěl v neděli ráno.
3: Neděli,
2: no,
3: jak chceš, ale v neděli.
2: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře.
2: Teda, no. Dobře. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A po zejtří?
1: Po zejtří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večer a v neděli.
2: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To je ten název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale... To už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no tak buď na zítra nebo na pozítří, chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, tak si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To dobrý, tak
1: jo. Toto trvalo.
2: A jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jdem ještě 20, ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to jsme... Teď se s vámi kouknu. Teď se s vámi kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, Stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáhl?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, tam prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
1: Tu vůni posečených luk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se tak dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky. Tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne:

0: temui prencem.
1: On je blázen.
0: Splním ti jedno velikánské přání.
1: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
2: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
1: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
2: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
1: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádku jeden jediný krtek?
2: Tak aspoň pejska.
3: Takového malýho chundelatýho.
2: Josefčíčka.
1: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatý.
2: No tak, tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
1: Vy tady kecáte a bude vám ryba.
4: Jele, zlatá rybka, no tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
5: Jo, já si kvůli jedný zlatý besty nechám zničit život, víte?
6: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To nebyl šťastný nápad. Takovýhle nástroj. Do tramvaje jsem se s tím nevešel. Do autobusu jsem nastoupil předníma dveřma, takže autobusák mě vyzval a musel jsem zase vystoupit, respektive autobus opustit. Navíc venku je příšerný liák.
2: Je dobrý večer, já jsem moc ráda, že jste přišel.
1: No.
2: Mohu vám si čím pomoci?
1: Já taky, Marie. Dobrý večer, děkuju. Kdybyste tam nahoru, prosím vás, někam umístila ten stojan, to je důležité, tam jsou noty. A mě pomohla do ringu. Kdybyste to tak nezvíhla. Děkuju. Liák, příšerná věc. Ale já to jsem teda nečetl, a víc ta váha. Tady dole, vidíte to tam? Tam by měla být někde vasekapka. Teče to? Ono to nevypadá esteticky. Aby jsme se nedoškali, já to byli ucelí, co? Cože?
2: Chápu, že venku prší, ale proč sem tu tubu vlečete?
1: Proč? No, já tady mám koncert. S orchestrem, prosím. Dirigentem.
2: To je úžasné, já jsem vůbec netušila, že vy umíte hrát na tubu. Ale to musí být hrozně těžký nástroj, ne?
1: No, těžký nástroj to je. To se v zásadě dá říct. A čím díl ho nesete, tím je těžší. A víc, když ještě zvenku prší do toho, jeden kubik vody, teda decimetr, to je jedno kilo. Ono to takhle nabývá. Za chvíli má ta tuba metrák.
2: Ano. Já myslím, jestli je těžké na tubu hrát.
1: Já nevím. Já jsem to ještě neskoušel.
2: Ale říkal jste před chvílí, že tady máte koncert, tak snad na to musíte umět, ne?
1: No, moment. Koncert tu mám. Ale já jsem to ještě nikdy neskoušel, takže nevím. No, třeba na ní umím hrát.
2: Jo, tak.
1: Třeba trochu, jo? Trochu ne, ale...
2: Jo, mě to jasný. Vy to budete hrát na playback, že jo? Jinak byste tak klidný...
1: No, ne, moment, playback ne, já playback nesnáším, na playback jsem alergický, navíc je tady živé publiku, takže hraju živě, aby umělecký dojem byl maximální.
2: Tohle je ovšem odvaha, jenže já jsem se těšila, že si s vámi zaspívám.
1: Ale já mám něco daleko lepšího, podívejte se, co to je?
2: Harfa.
1: Jak se to jmenuje? Co? Harfa.
2: Co má být docela hezká dekorace pro váš koncert.
1: Opak je pravdou, na tu harfu totiž, Marie, budete hrát vy.
2: No to ne.
1: Ale budete.
2: Já no, jsem na to nikdy nehrál, ale prosím vás, já na to neumím hrát.
1: Ale no, když jsem to řekl, tak je to rozhodnuté. Co? Vy jste na harfu ještě nikdy nehrála, já jsem nehrál na tubu. Těžký rozhodnout, kdo z nás dvou je na tom líp. V každém případě to chce odvahu. Sedněte si za harfu. Malá instruktář, nic na tom není. Elegance je základ harfové hry. Já na vás tu harfu navalím. Tady máte sadu pedálů. Je to prakticky jako v autě, jenže je to skuplovaný, zdvojený. Pedál, plyn, brzda, spojka, akcelerátor a posilovač. Důležitá je technika. Tady jde o to, aby ten prstoklad byl elegantní. Takhle. Tak. Jako když někoho šacujete.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady erotický salon Moula. Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den. Pane, poprvé?
1: Poprvé.
2: Je, to bude trošku delší rozmluva, koukám, asi malinko delší. Tady je prosím bilety našich služeb, co byste měl prosím zájem.
1: Za 10 minut jede vlak, tak já bych něco...
2: Tak nějakou rychlovečku, no, ano, něco rychlého, aby to bylo. Zavoláme Mirečku.
1: No hlavně prosím vás, je to diskrétní.
2: Samozřejmě, pane doktore.
1: Já jsem to poznal.
2: Pan doktor Chvojka, já vás znám.
3: Ježišmarja, vy jste byl včera v televizi, v aréně.
2: No jistě, to známe. No ale čistě diskrétnost.
3: Diskrétnost zaručené, pane Chvojka, zaručená jistě.
2: Takže dáme Blaňošku, nebo Ivetku, koho byste chtěl. Je to opravdu rychlovečka,
1: no,
2: ano?
1: Jedno hlavně.
2: Já tam jenom brnknu.
1: Jsou to ženy, ano.
2: No samozřejmě, no, ježišmarja.
1: Víte, já přece...
2: Na ovečky to je pan Moula, akorát, no. Haló, Ivetko, budeš mít na pětce návštěvu? A bude to rychlovečka, ano?
1: Jo.
2: Ano, no jistě, dub a je to půdy, ano, jistě. Je to pan doktor, má seminář. Jo, jistě, sam promiňte, já jsem taky někdy trošku popletený.
1: Krakoje.
2: Prosím, koje pět, ano?
1: Koje pět, dobře, tak
2: hezkou zábavu, hezky se bavte, ano.
1: Děkuji vám.
2: Bé, tam byla ta ovečka, ježišmarja, to ne, to je vedle.
1: No jo, to vím. To víš.
2: Hele, kam pak mě to nechlo? Kam pak mladej? Vypadni!
4: Až od 18 let, co je tohleto? Co to má znamená? Co to je?
5: Jste měla...
2: V žádném případě! Jsi do parku! No jistě, já ti dám, upaluj!
4: No, to by se ti líbilo tohleto. To jo, teda. To nebylo na tebe výšku.
2: No takovej... Prcek jsem přišel, čověče, no a co, no chlápeš to, no, to je jako kdyby náš kluk, no, o dva roky starší, no, představ si, no, to je hrozný. Tak tu večeři, no, říkám, kolem 8 dorazím, kolem je... Já jsem něco řekl snad, ne? Já jsem něco...
6: Ale teď já už jsem tady po několikátí.
2: Ježišmarja, vy jste trpaslík, promiňte, já vám za vám Aranku. Já musím to položit. Aranko, máš tu zase pána?
6: Nevyrostla mi.
2: Ne, naopak šla dolů, no. Tak máte taky. To na pětce.
6: Děkuju.
2: Hezkou zábavu. Ježišmarja. Co je pro boha?
6: Šéfa, pojď si kupu kondomů.
2: Ježišmarja, to je příšerný, kde jsou ty bedny, tak si to tady vemte a běžte.
6: Jo, díky šéf, to jsem zbláznili dneska. No.
2: To je vynikající.
7: Dobrý den.
2: Prosím.
7: Já bych se rád podíval, jak je nabízíte služby.
2: Jo, jistě, tak se můžete tady podívat, prosím vás. Tak vy jste tu nový koukám asi, vy jste tu ještě u nás nikdy. Budete velice spokojeni. Já si myslím, že skutečně si přijdete na svý. Zatím nemáme jedinou stížnost. Takže prosím vás, tak se pojďte, máme tady katalog služeb.
7: Já jsem projezdil takhle celý svět.
2: Jo, jistě, takže vy jistě víte, o co jde, tak si podívejte, co byste chtěli, co by se vám jako hlavně šlo. Máme tady...
7: Kombinace v tomhle tomu 12,
2: jo, jo, 18. Tomu říkáme koktejl. To je koktejl a to je takový jemně pikantní, je to dlouhý, ale jsou potom krátký zážitky.
7: Tak. Co, tahle?
2: Budeš stichat tam, to je hrozný, ty víte. No, pánové mají někdy hrozný. Co to tam děláš? Já jsem ti říkal, budeš stichat, ona je někdy hrozná, no. Můžete stříhat, ono bude vlna.
4: Máječný,
2: jo, děkuji
4: vám.
2: Si.
7: No, zamiloval jsem se.
2: No, ježiš, platit budete kdo asi? Kdo bude platit? No, no asi zase jako blbec já. Já můžu... Takže buď. Jo, to si ty, už jsem zase u telefonu, jsem na drátě, ano. Hele, Broučku, tak to uděláme asi takhle, já přeplním tý 8, udělám si to, jo, španělské, rejžičku mi tam uděláš, jo? No co večer? No jistě, no. No, aby ti nepadl nějaký sex. Jde pak, já jsem rád, že si půjdu lehnout. Ahoj, Brouku, nazdar.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak sladký plod. Totiž bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech, pan inženýr Kloubec, našel v šanonu se štítkem Melasa Vídej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen, že spis do šanonu Melasa Vídej nepatří, ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Naštěstí to věděla jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně, a když jí dědeček na podzim v roce 2006 svazek ukázal, věděla okamžitě, kam ho má poštou poslat. Naštěstí ho poslala doporučeně. Čili Cimrmanova hra má dva objevitele a my oběma děkujeme. V čem je význam dymokurského nálezu? Tak především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa Járy Cimrmana mizí s vypuknutím první světové války. Nemizí. Cimrman během první světové války, jak se ukazuje, prokazatelně žil a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Lůr v Praze na Národní třídě. A tam také napsal většinu stránek Českého nebe. A snad proto, jak dobře se tu cítil, posadil hrdiny své hry do jakési nebeské kavárny. Rakouský profesor Erich Fiedler při svém pátrání po Cimrmanových stycích s Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, a to myslím, že stojí za citát, že Cimrman neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. Přátelé, to je tak nehorázný omyl, který jenom usvědčuje profesora Fiedlera z žalostné znalosti češtiny a může snad soutěžit jen s dnes už jeho slavnou překladatelskou botou, která ho zase usvědčuje z neznalosti angličtiny. Když totiž přeložil titul encyklopedie Who is who, jako vlak je vlak. No, vraťme se. Cimrman skutečně platil v Louvru za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel, schudlý advokát Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu. No, profesora Fiedlera mohla svést na falešnou stopu jedna věta z Českého nebe, v níž je zmíněna Cimrmanova jaterní choroba. Ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou, nikoli alkoholem. Ostatně tato nemoc také uchránila Cimrmana před odvedením na frontu. Když Cimrmanovi došly peníze, získané dědictvím po matce, přepustil doktora Strunu Franci Kafkovi. A od té chvíle platil zase za největšího pijana on. Vis Max Brod, Kafkova proměna.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Víte, že když odpovídám na dotazy, tak hodně dotazů směřuje na moji manželku. Což je celkem pochopitelný, já to i vím. A dokonce mi jeden divák napsal, že já jsem jako poručík Colombo, že o své ženě pořád mluvím, ale nikdo v životě ji nikdy neviděl. Já samozřejmě z toho pak vznikají dotazy, jestli já vůbec nějakou ženu mám a jestli se mnou ještě mluví po všech těch novotách, které už byly odvysílány. Tak samozřejmě, že ženu mám, pochopitelně, že spolu mluvíme, když se potkáme doma a hovoříme spolu úplně normálně, i když pánové to pochopí. Rozhovor s manželkou je vždycky zvláštní věc. Dialog s vlastní ženou je něco, co já opravdu studuju už celý leta. Já bych z toho mohl mít doktorát, jak je to těžký, jak je nemožný se s manželkou domluvit tak, aby rozhovor šel podle vás, pánové. To nejde. My třeba teď řešíme doma mrazák, jo, prostě to není něco, co by vás muselo zajímat, máme novou ledničku, no. A já bych chtěl začít nový život, pokud jde o mrazák, že bychom tam mohli mít nějaký systém a tak, já tam nikdy nic nenajdu a nebo to nepoznám ty věci a tak a no tak to nejde, to se nepovede, bude to furt po starým, ale já už tam mám svoji rechničku teď vybojovanou, tam mám svý věci, tam si tam dodávám svý zbytky a prostě tam já poznám, já se totiž nestydím, rozumíte, když třeba jsou dva řízky, než je tam dám, zabalit a napsat na to papírek, toto jsou dva řízky. Já se za to vůbec nestydím, moje žena se mi posmívá, že jsem pitomej, rozumíte, ale že nepoznám dva řízky. Ona pozná dva řízky, když je do toho mrazáku dává. Ale za takový 3 měsíce najednou držím v ruce zasněženou hrbatou polokouli. Říkám, že něco to je. Ona říká, to je tvoje. Ne, to není moje, říkám, ani náhodou. Moje věci jsou popsané papírkama. To je tvoje, co to je? Nevím. Říkám, jestli to nevíš ani ty, ani já, tak to už neví nikdo v této rodině. Pak to v tom mrazáku bude furt. Nikdo na to nebude mít chuť, když nevíme, co to je. Ona říká, ježiš, to jsou řeči, no tak to rozmraz. Říkám, já to nechci rozmrazovat. Já chci vědět, co to je. A teď začíná ta správná manželská debata, kde během 2 minut se dovím, že když byla těhotná, že se mi nepomohl s nákupem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.